0: Þar tekku hannig maður í múna skæliga hárin er nús að lana að hæma jála húrst í politíkta ný veik sér skæl en jósi hildalú marjálar eigri hæri vesnæg að rey skan jarnar sér míski kynntir er vintir í næsbúi gifí hans að agus kúrði og maður að gæla maður að hárin agus skæli áil svanag mar grann tæsbúg að hann agus nafett tja maður að gæla djó mar að hárlu værin tæsbúg og sér og skinn keið blíðan við mísi nú Og það fannig að gefa fannig að þarft fyrir námsinn við sér pústugus dan sé ánægast sórt. Mér þér að smúga árnig maður er velið ná, með heim var þér að velið.
1: Tein sé sér fós?
0: Tein sé sér kominikus sveitilis.
1: Bíðan þú heinan árn fylgjur gljóður fækjurum og tíkinn þú sílinn í smóra lenjöf. Kemar tann sílsinn, gomortas sér svo síli við annar við þú þú gljóður í nýla?
0: Velið hóðan ég kom præði byrðan, mar að síl nú ljuga. Það pobl mór Dina óga er inni lananis. Tá gali meid grúilta. Tá njart aibrian. Tá náttir fad arrihe. Well, tá kumrúich na hát arrihe. Tá rá tíkha nú, tá aifleis an glúšta, rúdi mar sin. Achan rúdas távacht eir fad. Tá an pobl sa, an pobl óg. Nú rúi mishe fás suas, vim pobl a gimucht. Bui an stói keif kilrúna an kiangana hátach i búig mi er a daun, dit tá rá. Eirach i smarach a gal sísa gus eid a kuíne Vigi Makhlog America, agus bónan, Norsinna galg America, agus gul, jettara, imiugt arfaad a híl mar, nýrsa eiska hícht, hícht a wale. Mú rang hain, an rang anach a misra frís galg hirrúna andob, ní rána nyeirinach, ta me chiapas an rang arfaad na rána nyeirinach, trúr, me hain, búchalile, parakio gail úl siupa gyrir vahki vore ngáile, agus kailin, dan, inilán, ta póster inilán. Sina mei, dimiugt a liliug, Bochli og hosjade gæske han unge Milford Haven sassen. Han ikke kunne ikke vælge hvis hosjade gæske blev drømmen i ikke så som alligevel sådan for færøgas kilene. Par gjorde dumme eller patcho for dem år for så bade tusind gange igen. Alle sådan i sådan for Thomas Sjøg har skilone en bade sådan i sådan for men det blev Marty Hall færdig for bade i sådan så i sådan han ikke bade til. Alle sådan sådan bygge kusbøj Færóg, vel, forvór na Færóg er innilán a gulligieskach. Agus ar nóg bóð hagið teginn við ákab.
1: Agus teginn lób?
0: Teginn lób, deibli séð án hrúa, fí séð án vað, vi án hálar af marieskriir fóta hóstu. En ís teginn hieskriir nú, ní hann agus a sjansíl teginn tú bíntu gieskach sna kjallabögas, bíntu gieskach sadún mór, bíntu gieskach sadængin. En meðan eidirinn sé agus nú leiri. Agus is post lánamsirach agus ar nús kúramán, vóramar, fjú súsle milljón pund kutig anna báid nú ísa.
1: Fjús er fadi an síl nú da varul?
0: Vein sér sástara að dýn í nátt djúkach ljumfú ísa að erudís vel na honan an sján síl. Ní honan að dýni stóhi, nýr vonan að stóhi na dýni við anu ímissi fásuðsins na dýni við anamsir mú hana hara hann erit. Bín dýni kænt is var djara að djermen meitja. Srúda nátt nýrtur sáhminnig vík Vi har kännos att kylrona är goda med alla värdlux. Stå vi gillar det till sig kylrona. Nu är vi med sjön. Värdlux mot klasse alla ur tärtare mal. Ni har sin lära nackra gälge. Vi gälge snittig. Vi gälge fyrwa. Gudig och nittig. Ta av oss. Ach, små om gälge. Ta kylrona. Kunde mer med alla sjöet. Ta din i året. Kylrona är det avsås lämmer linsagas. Is första lömsagas lopsen. Nu är det genom som inte ökas kora. Värdlux lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär Chalóirin sé bérdal an a gláin siúd, inis, glacadís másla, ní hé go láirin, ach dá láirin, dá meid sé go bhí áram ar dira, glacadís másla. Sine an chui bhúil tá o hífna tangandir, sine chui bhúil sé. Ní maile dín an a glúistán sé eichel, ní maile dín an a hetalán eichel. Ach stín eit sé a chaiach go cinál Shangri-Lach a livlíana fra mísa, sa saura, agus bhráilab an cúnis, agus bhráilab a shansil, agus an cánasan, agus rúdí sé ar fad gamín dínu. Kennan roman sigt fub. Ach mar a derim se gona inar nur a vinslíni kænts mar sin. Nýra er einarakum sin sjúl sér og hér rúnan ega búin gála, drach lá, gui nýrdu, agus en wash to over digging to get flock a cracking stash frost to a roman seal for heel goel to the for heel elan a special so jeren shvenche sastra gan frappo gan taco faus er fader
1: findan mir politiert taucht der gnar in le de linse
0: vi politiert taucht der gnar in gefatigst men an in mach om shir nvinini be the revision a keen to om shir nvinini agus gehardit om shir hogan talon agus warsha aula Hogelor, Dine S. R. in Sonaram, Naram at Herstad, nor Bunio in Seerstad. So, Dine Party Politiak, the Guild to Gelor, Eg Martin Moore, McDonough, in Arin. We did. Let Fianna Fáil sa Devil Éire, bhí Fianna Fáil an. Bhí an tishkins go fulitiacht ag muintir árings, bhí an chorsís fulitiacht an árings, agus bhí an vóttal a gúnig an árd, bhí an cét chodan dine haich a vóttal an árd, gúnig cínach fúads me bug. Lá an vóra bhí, lá an vóttal a gúnig.
1: Níach sin riamh a pléile fulitiacht na bártathe, ar an éan taras sin nú gahín píst?
0: Well, it's still here. Billiorele, my yaller guru maher chaladershin. So rod stoyegish arid gudjeng tu malers shows. Kinechlam achter warnings that me havek bentener warniger. Gro me hens maher narum uzi kantlan a hielef a piece of fad and anik dev gaharin. Chilling gud mitjek ta hada she. Agus vi dilagrafaltsile leva chayf hilrumen. Agus turt maher lumsa le tu dilagrafaltsile mishni le me leti grod. Stort che kenso shafodi shatars to stort mishra wel khoshashin bukhal ka Raymond Laverty as tio shabrisuna khosha in kampu gevin ga stort mashin niwan shaba to ga khol hor ta harn fakul fakul ala khuba be nir mesa ast ga shim ira for mari in lein di lagr stardam ve firin khunch gel so agar mukhrib jist in yeshin marhanik in the skunan yakh das hollywood that he gave agas vi mari in shanel fakul Pat O'Brien's Ireland and the Asian because he lived on Dilagra Falls because Misha was a regard could kind of a doctor digging to be dead him be master of the air fast
1: Linda a small made the tash grief had for you Runa no glash the allo kind of us for in docher her in the back there in the shingon khelge munchari skale nish tiech the mahara marga tag a skelge mar humple is going to yakapen nish glash the in ngale vi shen glash the allo kind cuz ni afar to khulgune skasul grosh sah sasta skal kona
0: the agus the sessions for the glory hiskins elvalo frances mar degendom so the ma vi mishle nan skal ichtal khain ugal glash the khuni khain tela nagal gas khain glash the khuni vi glak am leshin wadro vishin nish vi ugne sarum skal hortale ach khumalishin kinal ni kinal khara bak gailtacht an loider vi glash the ne khot ustakhin shin kunjaut vi zakrach dam sar dusnur khamel mitri khunal hiskin vi lana bas bas gailtacht dei muyo gaile tir khunal bi ladas kiri farawanas kiri jema da sulwan agus of shadi kolmo kan vert as gael chiri ach bas gael tach di ele ach vi le elen shen as tu ndialgan as kundan mi as kundan hir vi as muinachon as gael tach ti herga gaile dermod ti herga wio tishkir tir chunel saati chi marsh vi silan simul ir fadon is ni eir an logan hart agus kegrom mit fi glas agus nach tuk ti cadun pa per nuyach ti lev na Mor an cad amach a chawanner vi tura bar groig anu galig na picture ur o am gaham mae fresh gyr yn yr hanu sail cholas di lums go mor mor hanu shair bardum vi ugnas arum gymach tas cholas di yn lefirin
1: Well in sh in table way all the sucher the seal the glass in the whole skilling ale at the hill hen ni lerach ligshna gahole no and fiershin dum
0: well there
1: to some way
0: ni me agus rud Ni rwy'n meddwl yw'n ymwneud yn ddeir y siachtyn o'r ydy darlun y hachtri ys o mwy rhaid ys da gylio'r un yn ymwneud gros dyr y fyd yna sgwrdwn o gwlas di alwchan o'n siachtyn sy'n ys wei siwyd o ffwyr me gylio'r gan sian achos gwyna roedd i hawr yng ngwneud yn ddeir y siachtyn o'r hys yn ffordd o poblach na heidyn Sian, nid yw'n cerch yn Dertur lom arinn os gwyl bala yna carach le ffald sy'n iawn. Ta os ar ymfwy sy'n. Mae'r ffecrwm gwybi gael ag yn ein dawt yn teimw gyflio a cli arno yn chaheri symwle yn eirin agos ysgwar gyr chaheri agos ysgwar gwyl gaeltacht yn y tîng pob. Ta si chos symwle agos ata agos chos dran siar agos ata.
1: Fiech na pôl yna agos achtr yn eile yn gael y cwyd wario dy lŷn sa.
0: Fi.
1: for to all the sharp shoot.
0: Chris, the Dunaku could even Scar and Warlama, Tashanachter is Astonish. Honey Chichinish, the Achtirish Hog, Honey.

0: madro. Agus ho dos kunum nad vi mir lana ye agus ta me hoskar agus kun ye nach shi brian agus kem reich shi khun mer shi dol khun ein kishe lit po on madra ilaipa agus ye nach agus vi lai so tsan nish ader sam majan ein na khadet dem hay ho malim hay ur kun lo he shi
1: kunik me jinta kuminike mada li khan lot
2: Mach fin tears to teen, my dear ha, and you're a nepis of fashion, I guess, so that's the nish, I guess, we're on the guide.
1: Oh,
2: you're on gas with my dear ha. Oh, you're some ulcheshin fear, no break, ach, she then no one of you sort of gradinacha, kicking your maker, and the divas that is the niggas, grosha ruchi, who said, running dark, and around the clear.
1: Sa.
2: Nish nil samr, shushashin fear.
1: Sa.
0: Oh, well, we focal again, but I need a mess my dog, a gummit. Mar vidi sin a kind is on a pig in the parlor. Agus dro vesa kuita. Agus anna vesa kuita madra, agus iad a patiach leis a madra. Ach, dais du vich na heira, nag a patiach leis a mic. Mar is a togan na mic, agus a patiach leis a mic, sin e mar a hili di sugud bíg. Sa,
1: gomad i rai, gomad i rai.
2: Ta fokal oan anna liam a nita rúta, skonch.
1: Sa.
2: No, na chul se sinig in náitig in sin se, hwg tí skáinsach eir sin, léisrach í bagu.
1: Sa?
2: No, rost, se skáilsa lippu, gus tegin se an le rost a grein, ach ma leim se rúar adur se. Ach, tán skáin is in frisin minir, a skáin is in glunin ach, vil, chanik menn sin gra skáin achan. Stéisach í in inter, ach na lish am rúas achan ar bál, an skáin achan, go gunivach Quill Tani. Ma killing she scant, growing scant, no clay scant, no cassock scant, no seer scant, no behir scant. I guess
1: good morning on the way on.
2: Ja, und seit Spaß weiter
1: Spaß
2: weiter. Ich kann da kapst doch hinter
0: gehen. Nee, ha gest ist noch kein das Gant, ich hab ich noch les.
2: Aber sie schon.
0: Dur na heim, sie oh sche kein das Gant.
2: Oh sche. Ja. Sie reiz. Ach wie kann ich noch nicht into pieces es verliert ich herulad. Lundra na hálne in ach skáine gud a chéf. Agus sin skáine gud hinn alaile, dael grúigi nú, dual grúigi bai hátama, dual grúigi. Agus nachá.
1: Se dan fakul Kiev, agus Kiev alta bai, agus
2: gud a chéf. Se, úl saad, achá, lundra na hálne in ach skáine gud a chéf.
1: Yeah. Galad in ish, vi mihala o ginnáine, kus jís ar bóla tangan agus dárga tíri. Nu jarigatir katienta gunamara erian khama mata enasal faki wil jarigatir wil tiara khagisha gonel khonel agus en khiel khonelish ropa no khira
3: ropa
1: hart fil jader nasal no khapil lesh trahara
3: bin wil fokal le gunir eshakh ach
1: eshakh
3: ach Sin tíirech, no, derga tíirei ennach yn teisiach da.
1: Sa.
3: Bain ennach sa derga o'r hrachan yn ein ymwyr, gos mor sin.
1: Sa, fi chwy ffocol o cwriasg o'n sy'n ma'r chaf na gwrdd derga o'n rwyd y cyn, sa'ch ni'l o'n y byl hant yma, fwrs y derga agos tíirei. Ta o'n ffocol tíirech, bwynnys gynnach, agos derga agos tíirei ti o'i ffada. Ta sa clystiad i hos yw gan dawt?
2: Ta agos chynig me efrys sy'n.
1: Dargo ti o'i chynig.
2: Cred yn o'n o'i cred.
1: Ja hoi.
2: Fi ti gobl eas o'r hyn aenig o ti cwpl o blin. Ond eich egin y den o fi'n siad. Ach chynig me gro maed i ti o'r ochr yn oed i gynt ele. Ac dyn i gynt. Agos ni chwyl mewn chaint ar sy'n. Agos siad o fi siar ogr maed i ochr ti fwy rybl o chapel. A be?

Stáhígarsson kandana glóriis fara hannig ma on tíu sá tíri. Pædrik mek na kilvín sá nasanagra agus leitir kæn leidin tíli. Agus tæsum gólin nín an tæsí mónan chára mú hinn sá nasanard aglis agus bín sí genu obar vórlis a chára mú fæla tír kænlein. Sinna mac coppla corn fao padíhanis le Catherine McAvoy ar a neadag mhór an home ruler agus the ebb tide an lán mara ag treo.